0: Kom át, keď bukrníky cájte na prvom miestu. Josh 65 in Jason Derulo, Savage Love. Prejšný týden je bil tretí, polko je bil, myslím, da 5 týdno na prvom miestu. Tá týden je na četvrtom miestu. Zdaj pa do trojke, kjer je Dua Lipa s komádom Break My Heart.
1: 30. I've always